0: Pekné ráno želáme.
1: Dobré ráno želáme z Fanrádia, dobré ráno želáme z gréckeho ostrova Karpatos. Napísal mi Peter z Pezinka a píše, čakám na autobus, dobré ráno z Malos Karpatos.
0: Malos Karpatos, pozdravujeme. Ale,
1: čo je dôležitejšie, Peťovi budeme blahoželať.
0: Je to tak, pretože dnes Peter, Pavol a Petra.
1: Nech sa páči, tu je pesnička.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.